0: Lala,
1: ne, máma.
0: Lala,
1: ne, řekni máma.
0: Lala,
2: tak řekni Radio 1.
0: Lala.

čau. Teďkon Jiřus potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Přelaďujeme už 35 let.
1: Přelaďujeme už 35 let.
2: Rádio 1.
3: Olé! A banger to bude.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Druhý tak 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

ากแค่ยังคนดูเลย

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestu do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Rádio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Kvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejes šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho...

Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló? Tak já se zeptám. Jasně, takže za prvý, jak to

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Jsou 6 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM, tady v Praze, v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích na 102 FM. Jsme celoplošně na DAB, anebo můžete nám chytat přes webu na www.radio1.cz. Tak všechny jsou ty naše protokoly. Ale to, co je důležité, je to, že fakt, že posloucháte můj hlas, znamená, že jsme oba přežili docela horká noc. Já se jmenuji Douglas Arianes a je mi ctí být s vámi na sobotní ráno. Měl jsem fakt dobrý týden. Mám nový mix na Mixcloudu, který se jmenuje The Solstice Party číslo 3. Na počest dobrého kamaráda, který včera oslavil narozky. Radek Rondewald ze skupiny Sci-Fi Psy. A bylo to hezký, protože jsem mohl hrát na jeho party včera v Paloučku na Císařském ostrově. A jak jsem cestoval dneska, ty lípy prostě jedou, úplně perfumovaný vzduch všude. Je krásný ráno, užijeme se spolu s Rádiem 1.

Britské republiky. Tohle je novinka na labelu Stay True Sounds. Producent se jmenuje Themba. Tady spolupracuje s Niraj Naik. Nový track se jmenuje Sorofe, featuring Nicole Rochelle, the Manu Extended Remix. Kamarád teď je v Jihoafrické republice na Africa Burn. Takže shoutouts to all the people enjoying

Producent se jmenuje Thempa a tady spolupracuje s Niraj Naik, track na labelu Amanda Records, ne Stay True Sounds, ale jmenuje se Sorofe, featuring Nicole Rochelle, The Manu Extended Remix. 6 hodin, 12 minut a posloucháte Radio 1. Pokračujeme na Afro Vibe. Tohle je flautista, která se jmenuje Psy Galaxy. A track Human Music.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat Velká sedma, naše československá hitparáda v reprízi dneska od 9 hodin, což je asi 2,5, trochu více než 2,5 hodin odsaď. Teď máme 6 hodin a 20 minut sobotní ráno s Douglasem až do 9. A tak ta příští skladba je takový trochu techno. Je to producent z North Rhine-Westphalia z Německu. Jmenuje se D.B. Maui a track, který se jmenuje Elves and Dwarves na Radio 1.

ukázka z nového alba, nebo EP vlastně, From Below. Trochu tech house na sobotní ráno v podaní německý producent D.B. Maui. Track se jmenuje Elves and Dwarves. Vychází to 2. července na labelu Broke. Mám ještě jeden track od něj za chvíli. Teď máme 6 hodin, 27 minut, sobotní ráno. Máme takový groove dneska s Douglasem až do 9.

0: Rádio 1.
1: No a tohle je novinka od Felipe Gordon, track, který se jmenuje Funky Fungi. Dobré ráno s Rádiem 1.

Další producent z Jihoafrické republiky, Boet Quality se jmenuje. A tento track se jmenuje Over Joy. Je krásný ráno a jsem rád být s vámi. Jmenuji se Douglas Arianes a jsem s vámi až do 9. No a jak jsem sliboval, tohle je další ukázka z německého producenta DB Maui. Tento track se jmenuje Wish.

0: now.
1: No, tohle je hezká novinka. Takový reedici nebo rework z klasického skladby od skupiny DeBarge. Tohle je na labelu Soul in the Horn. A track se jmenuje All This Love, The Immaculate Remix. Bobby DeBarge and G.

z nového alba nebo kompilace Soul in the Horn Act 4 Remixes and Bonuses na labelu Soul in the Horn Records z Londýna. Tohle je track, který původně vyšlo, jako původní verze skladby vyšlo v roce 1982 od skupiny DeBarge. A tady syn, člen skupiny DeBarge, který se jmenuje Bobby DeBarge Jr., právě dělal jeho cover verzi ve spolupráci s Jamie Woods. Track se jmenuje All This Love, The Immaculate Remix. Tak moc pěkná věc na sobotní ráno. Za půl minutu máme 7 hodin a posloucháte Radio 1. Já se jmenuji Douglas Arianes, jsem s vámi až do 9. Vypadá jako velmi horký den, ale máme moc hezký ráno. A tak začínáme 7. hodinu s novým trackem od producenta K-Lone, který tady remixuje Caroline and Caroline Polacek. Track se jmenuje Tell Me I Never Knew That. K-Lone na Radio 1. I don't even

0: Tak track, který jsme právě poslouchali, se jmenuje Less Struggle, More Hustle od Bustin' Loose. Ale teď jdeme na nový projekt, který opravdu stojí za podporu. To je remixový album, který se jmenuje A Guide to the Birdsong Remixed. To jsou různé ptáctva v remixu od různých producentů.
1: Bala nini tanga tanga, baya baya ngobe, bafiri mchoshi.

0: Uší.
1: Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy Tea

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
1: A můžete poslouchat naše hitparáda v reprizi zítra ráno od 9. Dnes od 9 hodin máme reprizu Velké sedmi, takže máte hezký poslech po staranou. Teď máme 7 hodin 22 minut s Douglasem až do 9. A ta příští skladba je v podaný producent, který se jmenuje Dream Sequence 3. A tohle je featuring Blake Baxter a track Deep in the Groove. A si myslím, že původně to bylo od roku 2001, ale Greg Stafford nedávno dělal remixy, takže tohle je The Greg Stafford Remix 3, Dream Sequence 3 na Radio 1.
2: Greg Stafford, Blake Baxter, 2-1-1. Uh-huh, yeah, come on.

Dream Sequence 3 featuring Blake Baxter. A teď máme nová reedice z roku 1981 z Kamerunu. Tohle je Echo Roosevelt a track, který se jmenuje Phone Me Tonight. The Extended Mix. Oh yeah, Afro Disco z 1981. Ano, prosím.

Původně vydána v roce 1981 v Kamerunu, to je Echo Roosevelt. A Echo Roosevelt, jako ten track Phone Me Tonight, teď je v reedici na labelu Delirious Ears. A taky Echo Roosevelt hraje na Tomorrowland 24. července v součásti Disco Zonderdag program od DJ Jeroen de Loder na Tomorrowland. OK, OK. Tak 7 hodin 35 minut na Radio 1. Ta příští skladba je nová věc v podání Momo. Tohle je nová brazilská hudba, ale nový MPB, muzika populár do Brazil. Tohle je skladba Canto de Aldeia featuring Nina Miranda na vokálech. Momo na Radio 1.

Nový album se jmenuje Tum Tum Tum v podaní umělec Momo, Brazilec, který žije v Londýně a tady spolupracuje se zpěvačkou Nina Miranda a skladba se jmenuje Canto de Aldea. Mám další ukázka z toho alba za chvíli, ale jdeme teď do Švýcarska, což není místo, kde člověk očekává Neo Soul, ale tento track se mi líbí. Je to podaný zpěvačky Miss Sea Line, track se jmenuje Delicate na Radio 1.

Soul z Nového Zélandu v podaní zpěvák Lewis Baker. Track se jmenuje All We Need. A já to mám z jeho nový album, který nemůžu teď najít, ale pátrám. Tak jdeme dál. Tohle je z kompilací Sofrito. A tohle je fakt dobrý track od kanadského formáci Concept Neuf. Track, který se jmenuje The Path, The Sofrito Edit. Tak trochu Steel Drums na sobotní ráno na Radio 1.

Kyoto Jazz Massive, track Get It Together, the Samba Fusion Mix. Najdete to na nová kompilace Shiftless Shuffle od DJ Perry Lewis, Jazz Kotek. A najdete to na BBE Records z Londýna, vychází to 14. srpna. A teď máme další ukázka z nového alba od Momo. Track se jmenuje Morena featuring Marcos Val.

Ukázka z nového alba Tum Tum Tum v podaní brazilského zpěváka žijící v Londýně Momo. Track se jmenuje Morena featuring Marcos Valle na to. Tak předtím jsme měli novinka od Kyoto Jazz Massive Get It Together, the Samba Fusion Mix, Concept Noif a skladba The Path, The Sofrito Edit. Louis Baker, All We Need, Miss C-Line, Delicate, další Momo, Canto de Aldea, featuring Nina Miranda na vokálech. Celý tracklist je na webu Rádia 1, nebo můžete mě sledovat na Spotify, kde mám playlist, který se jmenuje Rádio 1 2026. Dneska jsme prolomili hranice 300 skladeb na tom playlistu, 301 skladeb tam na Spotify. Já se jmenuji Douglas Arianes, jsem s vámi ještě hodinu, než máme reprízu Velké sedmi. A začínáme tuto hodinu s něčím, já to mám na kompilaci Radost Classics a taky najdete na nový mix, který jsem dal dohromady na počest kamaráda Radka Rondevalda, který včera slavil nárosky. Udělal jsem takový hezký DJ mix, který se jmenuje The Solstice Party číslo 3 a najdete to na Mixcloud, na můj Mixcloud, mixcloud.com/Douglas A. Tak tohle je skladba It's a Fine Day a že je to Fine Day, Opus 3 na Radio 1.

Nádhera. Producentský duo se jmenuje Muscle Cars, pochází z Brooklynu a tohle je skladba, která se jmenuje Ha Ya Eternal Life. Featuring Natalie Greffel, the Amflow remix, vyšlo to před týdnem, si myslím, jako původní skladba z roku 2024 a teď mají remixy. Tak Muscle Cars. A taky najdete na nový mix, DJ mix, který jsem vydal tento týden. Najdete na Mixcloud. Můj Mixcloud se jmenuje mixcloud.com/DouglasA. Tak ta příští skladba je novinka v podání italského producenta Didgeridoo, který má nový album a vybral jsem titulní skladba Amor Tremendo. Nový Didgeridoo na Radio 1.

0: titulní skladba z nového alba Amor Tremendo v podání italského producenta Didgeridoo. Najdete ten album na labelu Wonder Wheel Recordings z Brooklynu. 8 hodin 21 minut, sobotní ráno, posloucháte Radio 1.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
0: No a na příští skladbu jdeme do Mallorca. Tohle je novinka v podání skupina, která se jmenuje Los Yumitas. V remixu od producenta taky z Mallorky, Kiko Navarro. A je to cover verzi od jeden z velikánů světové hudby v poslední době, Bad Bunny. Track se jmenuje Baile on Inolvidable, the Kiko Navarro Latin Jam Remix. Los Yumitas na Radio 1.

posloucháte Radio 1 s Douglasem a tohle je absolutní bomba, atomická bomba. Tohle je vaš velká dávka pozitivity. Zpěvačka, kytaristka, skladatelka Joyce Moreno. A titulní skladba z její album z roku 1980.

absolutní perfektní skladba Joyce Moreno. Skladba se jmenuje Feminina, produced, arranged and conducted by Klaus Ogerman. Původní nahrávka z roku 1977 nebylo vydáno až 2022 na labelu Far Out Recordings. Teď máme 8 hodin 44 minut na Radio 1.

0: To znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek sobotu 20. června 2026. Dnes má svátek Květa, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku festivaly Jean Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Nefestík, multižánrový hudební festival pod Zelenou horou v Nepomuku. Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. V rubriku filmy Kino 35 od 17.30 promítají film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. Od 20 hodin soukromý život. Kino Dlabačov od 18 hodin promítají film Soukromý život a od 20 hodin Den odhalený. Kino Pilotů od 19 hodin promítají film Michael nebo Michael a od 21.30 dráma. Edison Film Hub od 19 hodin promítají film Soukromý život a od 21.15 Přísahám, že za to nemůžu. V rubriku Galerie Depo 2015 v Plzni Jan Lichtenberg Art. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518, Epos 257. The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Milcer, Kinsel, Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. DOCS vás zvou na výstavu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Cafe, Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli se ptá who, why. Kaštán, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon, Preissig. Fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chválský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Vila Pele, Andrej Dub, Vila Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka Gallery, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrázky konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervály přítomnosti. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neo Kosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Čitárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Artoto Gallery v Uhelném mlýně, Timo, bude. Karpuchina Gallery, Natalia Pejchová, Stay in touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sínek, After Image. Divadla, v rubriku divadla, Divadlo v celetné od 19.30, The Increased Difficulty of Concentration, Havel v angličtině. Loď tajemství, od 16 hodin, Divadlo bratří Formanu, Aladdin. Jatka 78, od 18 hodin, Post Uit Hestalen, B.E. Ballroom. V rubriku koncerty a tančírny u Bocaneira od 23 hodin DJs Raiki, Hiro, Ascender a Jan Nedvěd. Groove Bar od 21.30 Pluge. Fuchs 2, Phoenix, Metaraf, Miss Universe, OCD, Pink Concrete a Spiky Lee. Výměník 1 v Českých Budějovicích od 19 hodin, Klav plus Otras plus Solomonár. Zax Pub v Plzni od 18 hodin, Balkan Party Band. Klubovna Pováleč od 19.30, Hansen. A Rudolfinum od 19.30, Michael Giacchino. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Julia Jurčuk, od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek sobotu 20. června 2026. Dnes má svátek Květa, takže všechno nejlepší. Tak mám ještě pár nové věcí pro vás. Tohle je v podání The Macho Beta Orchestra, projekt z Itálie, v podání DJ Farrapo. Tohle je skladba Macho Beta Orchestra teď včera vydali remixový album. Tak tohle je skladba Filios das Estrelas, The Giacoli e Branzini Remix. Macho Beta Orchestra na Radio 1.

z nového alba Alpha Remixes od brazilsko-italský Macho Beta Orchestra. To bylo skladba Filhos das Estrelas, The Giaccioli e Branzini Remix. Teď máme 8 hodin, 58 minut, to znamená, že můj čas s vámi už vypršelo. Bylo mi opravdu velké ctí být s vámi na takový slunovrátový víkend s Rádiem 1. Se těším na příští vysílání v pátek od 12 do 3 a nebo za 2 týdny zás zpátky tady od 6 do 9. Celý tracklist je na webu Rádia 1, a nebo mám playlist na Spotify, který se jmenuje Radio 1 2026 a nebo můj nový DJ mix na Mixcloudu mixcloud.com/DouglasA. Nový mix se jmenuje The Solstice Party 3. Poslední skladba dneska patří Daniel Haxman. Nový track se jmenuje Abajše. Mějte se moc fajn. Ahoj, Douglas.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině a před sebou máme téměř 2 hodiny s aktuální československou hudbou. Vysíláme velkou sedmu s datem 16. června 2026 a od mikrofonu se s vámi zdraví Zdeněk Nojzar. Čeká nás 5 skladeb novinkových, 15 skladeb, tak jak jste je sestavili svými hlasy do žebříčku. Čeká nás taky losování tentokrát o vstupenky, 3x2 vstupenky na koncert letní kapely 19. června v Cargo Galerii. A pro ty z vás, kteří budou losovat v tomhle týdnu, k tomu se ještě dostaneme, ale budou tady CDčka Terezy Richterové, Místa krajiny Terezy, která křtí v Kaštanu 18.6. svou desku, tedy tenhle týden.

Myslím, že se můžeme směle pustit do dnešních novinek. Novinka první, Kafe a cigára, takový je název skladby, nikoli tedy film od Jima Jarmuše. Oblíbená ta záležitost, ale tentokrát písnička od projektu Lukáše Vidry a Patrika Natě z projektu Berlin Manson, jejich společný projekt Guns. Vydali eponymní desku a spolupráce, která by leckoho možná zpočátku ani nenapadla, se tím pádem naplnila. Všechno to vznikalo u Patrika ve zkušebně během několika květnových večerů. Nápady údajně přicházely tak rychle, že se sotva stíhali nahrávat. Bicí automat, samply, basa, kytary, navrch synťákové linky a zpěv spontaneita se vším všudy. Takový DIY produkt, včetně mixu, masteringu a taky grafiky. Zvuk Guns se vlastně v důsledku až tolik možná neliší od zvuku Berlin Menzel. Současně témata písní jsou zase podobná těm od Dukly, ale originální je to v té kombinaci jakési psyrové údernosti silných melodií, ale taky textů, které zachycují každodenní zápas o naplněný život, lásku a štěstí v době prohlubující se společenské nejistoty. Tak začínám hezky. Guns, Kafe a cigára, novinka první.

Lukáš Vidra z Dukly a Patrik Nať z Berlin Manson, to je projekt Guns a jejich eponymní album, ze kterého jsme si zahráli písničku Kafe a cigára, jak se pánové nechali slyšet v něčem, je to pro ně i jakýsi návrat ke kořenům u Patrika, to byl maďarský punk, Lukáše první album Tří sester, které na základní škole sjížděl neustále dokola na kazetě po starším bráchovi. Novinka druhá, žánrově trošku sklidníme. Dáme si písničku z nové desky Petra Linharta, desky, která se jmenuje Schönau, na které se podílel Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer a Jaromír Honzák. Obsahuje 11 písniček, které tvoří takový volně propojený celek zastavení na trati mezi minulostí a tím, co z ní zůstává. Linhartova tvorba je dlouhodobě spojená s konkrétní krajinou a její pamětí a na desce Schönau se vrací k místům, která zmizela nebo se proměnila. I k lidem, jejichž příběhy v nich zůstávají otisknuté. Jsou tam sudecká Diana koupající se v rybníce za bouřky, Marie komunikující na staré sociální síti, nebo taky, a to mě potěšilo, výpravčí, který v brněnském parku řídí pomyslný provoz vlaků. My si dáme písničku Marie na staré sociální síti. Novinka druhá, Petr Linhardt.

Dozněla novinka druhá Petr Linhardt a písnička Marie na staré sociální síti, což je skladba z jeho nového alba Šénau, které vyšlo u Galénu, a tuhle desku navíc doprovází taky čerstvě vydaná knížka Autobus do Sudet, což je knižní rozhovor Tomáše Polívky s Petrem Linhartem. No a teď se podíváme do Brna za kapelou, která je takovým osobitým nářezem energie, humoru a podivnosti, vyrůstající z alternativně rockových brněnských kořenů. Je to už připravované 7. album kapely Budoár staré dámy kolem frontmanky Marty Kovářové. Kapelu kromě ní tvoří taky Tomáš Ergenc, Marek Laudát a Petr Fučík, a právě dnes šel ven nový single a taky klip ke skladbě To můžu být já, který pracuje s kancelářskou únavou, pracovními stereotypy a civilními gesty členů kapely. Je to taková velmi absurdní, vtipná choreografie. Písnička stojí na básni Kamila Boušky a zachycuje moment, kdy se člověk uprostřed práce zahledne zvenčí ve vlastních naučených pohybech, které opakuje tak dlouho, až se mu začnou zdát cizí. Budoár chystá novou desku, která vyjde 25. září u Indies a jmenuje se v úplně pitomé době. Novinka třetí, Budoár staré dámy, To nemůžu být já.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: To zněl třetí single, respektive třetí nasazená novinka od Buduáru Staré dámy, písnička To nemůžu být já, z jejich nadcházející už sedmé řadové desky, která se jmenuje V úplně pitomé době a vyjde 25. září. Navazuje na desku Kostřičky z roku 2020 a ještě potom vydali teda soundtrack dokumentu Jiříkovo vidění v roce 2023. Teď si dáme novinku čtvrtou, kde máme táborskou experimentální kapelu, která se jmenuje Depends On a ta v červnu vydává už svůj osmý hudební počin v řadě, navazuje na sérii nahrávek vydávaných v pravidelných měsíčních intervalech. Novinka se nese ve znamení trochu klidnější polohy, nese název Ploužákovej Double Moll a Dur ve složení Zdeněk Čížek a Josef Devera, jejíž nyní pracovně kapela soustředěna na další projekt IPčko číslo 9, které plánuje vydat na začátku července a nabídne celkem 6 skladeb. Depends On a song Aby nás. Novinka čtvrtá.

nějaká čtvrtá kapela z tábora, která si říká Depends On a track Aby nás. A závěrečná pátá novinka, to je nové EPčko v Praze usazené producentky, architektky, která si říká Martina, a ta právě vydala své EPčko Informal Taipei, ze kterého si zahrajeme písničku Taipei 1. A je to vlastně takový zvukový dodatek její několikaleté přípravy na disertaci, kde se tato hudebnice zabývala neformální strukturou budov a jejího dopadu na životy v hlavním městě Tajvanu. Ta nahrávka vychází přímo z terénního výzkumu v ulicích Taipeje, slouží jako takový fakt expresivní dodatek k té disertaci, v níž hudba a soundscape fungovaly jako paralelní metoda pozorování a interpretace. Martina, Taipei 1, pátá závěrečná novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Rozdělá nám závěrečná pátá novinka, kde máme písničku Taipei 1 od architektky, ale taky hudební producentky, která se jmenuje Martina, a z jejího EPčka jsme hráli Informal Taipei. A teď už se pouštíme do žebříčku, kde na pozici 15. máme už druhý týden ve Velké sedmě alternativně rockovou kapelu Piráti 44, která se vrátila s autorskou deskou pojmenovanou 101 a písničkou Pod hladinou řeky. Je to taková osobní a generační výpověď v době, ve které se realita stále častěji mění v gumovou interpretaci a jistoty v prchavé kulisy. O tom je celá deska. Tady písnička Pod hladinou řeky, 15. místo.

0: To byli Piráti 44. Možná, že ne všichni z vás si na ně pamatují, vydali desky Stržení proudem u Indies v roce 92, o dva roky později desku Boty a potom album Střemhlav do vesmíru v roce 96, takže už je to opravdu takové ohlédnutí. Jejich nová deska vyjde pojmenovaná 101 už 25. května 2026 a tohle teda byla jejich písnička, single Pod hladinou řeky na 15. příčce. 14. pozice, tam už máme 4 týdny ve Velké sedmě kapelu Dvě slunce, pražské alt rapové duo a písničku Serotonin z jejich EPčka Dopamin. Za tímto projektem stojí Franta Špinka a Tomáš Staněk a tahle skladba zachycuje dost konkrétní typ večera, takovou dlouhou společenskou situaci, Prahu, lidi, tváře, slova, lehkou sociální neobratnost, pivo, rozhovory a emoce, které se postupně rozlévají až někam za půlnoc. IPčko Dopamin a z něho Serotonin. Dvě slunce, 14. příčka.
1: Tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
2: Jo.
1: A mám jí teda víc jako zpívat, jo? Zkoušet jako repovat.
2: Tak já to zkusím ještě jednou.

Dvě slunce, serotonin, místo 14. A teď už 4 týdny máme v žebříčku slovenskou hudebnici Lauru Jaškovou alias Mňau Lau v kapele hrající v

Mňaulou a skladba Spánok. 13. místo dnešní Velké sedmi a teď máme konečně jednu z novinek, která postoupila z minulého týdne skladbu Railway Electro od Fluexe. Tomáš Dvořák totiž udělal nový soundtrack pro hru Amanity Design, hru Phonopolis a ten se jmenuje ten soundtrack Music for the Phonopolis Game Soundtrack. A je to velice povedená záležitost, kromě něj tam hostují v jedné písničce Kristýna Kůstková, taky Michal Šupák. Fluex, Railway Electro, 12. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Dozděl nám Floex a jeho track Railway Electro z posledního soundtracku u Amanity Design a teď už vlastně poměrně dlouhou dobu, dlouhých 7 týdnů, tady máme brněnský projekt Cosmetic Institute a jejich IPčko Lhal jsem v motivačním dopise. Dvojice Mikuláš Novotný, David Kundrát, kteří se už 3 roky pohybují na hudební scéně, někde se blíží, řekněme, k zašpiněnému synthpopu, ale pořád je tam taky trochu post-punku, kytarové riffy, které patřily k jejich předchozím EPčkům 478 a nekonečná představivost. Každopádně skladba Konference zapadá do toho jejich světa celkem věrně. Sterilní pracovní prostředí, únava, řeči, které se tváří důležitě a pocit, že člověk sedí někde, kde fyzicky je, ale duchem už dávno utekl jinam. Cosmetic Institute a jejich Konference, 11. místo.

0: Cosmetic Institute a jejich track Konference, 11. pozice dnešní Velké sedmi. A teď tu mám další novinku, která postoupila z minulého týdne, kapelu, která se jmenuje Pokoj 25 a její písnička 19, taková hymna dospívání v kulisách rozpáleného letního města, oslava přátelství a taky hudební vyjádření touhy po životě i záznam pomývosti okamžiků, které se zdály, že budou trvat věčně, ale taky, jak píše kapela, hledání vlastní identity, pocity outsiderství a bouřlivé vyrovnávání se světem. Pokoj 25, skladba 19, 10. místo.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme,
2: točím dokument,
1: půjdeme na vejšku, budou z nás doktoři a právníci.
3: Běž si pro brusle, my ještě dáme závod k trati a k
1: hřbitovu. Jaký myslíš, že to

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Pokoj 25.19 na 10. místě a už 3 týdny máme v žebříčku Katarziu s její novou už 7. řadovou deskou, titulní písní Pozvima, Neprýděm. Je to teda deska, která zachycuje její další životní etapu, je tam hlubinný ponor do vlastních pochyb, romantických vztahů, ale taky generačních dilemat, třeba tlaku na plození dětí nebo nechuti naplno přijmout představu dospělosti, tak, jak ji společnost často předepisuje. Katarzia, Pozvima, Neprýděm, 9. místo.

0: Sa.
1: Si Hánko hudby.
2: Veď na to tak netláč.
1: Druhý deťom.
2: Aj v Karlovy Vary.
1: Podstarší počuli už stokrát.
3: Želám ti, nech sem darí.
1: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox, zest.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Katarzia, pozvi ma, neprídem. A u slovenštiny zůstaneme i na pozici 8, kde máme Moniku Omerzu Midriakovou alias projekt Leto s Monikou. Už 7 týdnů ve Velké sedmě a její písnička Tiger z její desky Cítit to všetko naraz. Tato skladba vychází z narušeného přátelství a ze situací, kdy mezi lidmi zůstávají témata, o kterých se raději nemluví. Letos s Monikou Tiger, 8. místo.

fantastický kousek píseně Tiger od letos Monikou na 8. místě. Už 7 týdnů o Velké sedmě, takže pokud byste chtěli ještě, aby se skladba objevila dál, tak by musela skončit na první pozici. A ženským vokálem a hudebnicí pokračujeme. Neversol z 11. místa poskočila na 7. příčku v tomhle týdnu, 5 týdnů ve Velké sedmě s písničkou, která se dá volně přeložit jako Nahá voda, Naked Water, z její třetí řadové desky Rest Your Wound on Mine, nebo Rest Your Wound on Mine. A myslím, že tady ještě ty další dva týdny vydrží. Neversol, Naked Water, 7. místo.

pořádně outrný track od Neversoul Sary Vondráškové, skladba Naked Water z její aktuální desky, skladba, která vyniká výraznými tonálními zvraty, hutnými zvukovými plochami a je to teda plnotučné až. A teď trošku odlehčení z druhého na šesté místo, ale pořád stále vysoko. Písnička Neurčité obavy z desky Ideál od Mardyho kapely Vypsaná fixa, tentokrát tedy na šesté příčce.

0: Cítíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: Vypsaná fixa rozněla písnička Neurčité obavy z jejich aktuální desky Ideál. A teď nastal čas na skladbu Pamětnickou a já jsem si říkal, že dneska, protože deska Náměstí míru od Bonu se slaví 15 let od vydání v roce 2011 u Starkastiku, že bychom si něco mohli hrát právě z téhle desky. A přičas jsem se bavil s producentem Gajexem, že by snad možná k těm 15 letům mohlo vzniknout něco speciálního, nebudu zatím prozrazovat, ani nevím, v jaké je to fázi, na každý pád myslím, že je fajn se ohlídnout za tou deskou, která pořád zní velmi aktuálně a velmi na ní rád vzpomínám, občas ji pořád dávám k dobru doma. Skladba Okovy od Bonuse z téhle desky Náměstí míru z roku 2011, dnešní skladba Pamětnická.

to byl bonus taky Martin Hůla, Martin Tvrdý, nebo taky Bourek, každý ho zná pod jedním nebo pod více jmény. Zahrali jsme si z alba Náměstí míru z roku 2011 skladbu Okovy. 15 let už slaví tohle album. A teď zpátky do žebříčku. Místo 15. tam máme naši teď už i kolegyni Lenku Zbořilovou, která má nový track ve třetím patře. Pivoňka, 5. místo.

Tolik Pivoňka a její nový track ve třetím patře na pátém místě a teď už pozice čtvrtá, kde máme skladbu Co nejdál od kapely Bratři Orfové.

Dozněli bratři Orfové a jejich píseň Co nejdál na pozici čtvrté a teď už medailové příčky. A na třetí pozici máme novinku, která postoupila z minulého týdne u skupení Friedberg a písnička Vou. Karolína Kmeťová a Eva Danielová, dvě mladé talentované zpěvačky, spojili své hlasy v triu s hudebníkem, producentem Zdeňkem Regálem Jurčíkem, který hraje třeba s Načevou, Prznic, Kavka Bandem, Letní kapelou a tak dále. Skladba Vou, Friedberg, třetí místo.

Třetí místo Friedberg a track Wow a teď tady mám pozvánku na pár koncertů, které máme bezprostředně v nejbližších 14 dnech před sebou. Začnu Prahou. Ve čtvrtek 18. června můžete do Kaštana vyrazit na koncert Terezy Richtrové přes desky Místa krajiny v Kaštanu, kde společně s Terezou zahraje jazzové trio Veřejně nepřístupná vodní plocha, ale taky houslistka, violistka Julie Getz a jako host tam bude taky Martin Kišperský. V pátek 19. 6. můžete zajít do Cargo Gallery na letní kapelu. Za chvíli před první skladbou vylosuju tři z vás, kteří budou mít možnost získat tam po dvou vstupenkách zdarma. Taktéž 19. můžete případně do Malostranské besedy na Živé kvety. V pondělí 22. června u Zavěšeného kafe zahrají Už jsme doma. Ve středu 24. 6. můžete do Atria Žižkov na křest solové desky Václava Havelky, případně na Střelecký ostrov na křest nového alba Smrtící koktejl písničkáře Dana Vertiga. Pak tady máme ještě 27.6. zahraje Jaša 96 v prostoru Archa Plus a ještě jsem přeskočil, ve čtvrtek 25.6. zahrají Via a Taige ve Skautském institutu na Staromáku. A potom ještě v závěru příštího týdne v sobotu 27.6. proběhne Unifest v Kaštanu. Budou tam hrát dva, Markéta Foukalová, Lucie Dlabolová, Vlčák nebo třeba Abigail Ibarra. Díval jsem se na Plzeň aktuálně, jak to tam vypadá. 25.6. Zachspap určitě nemíte. Bentolina. No a teď už místo druhé. Místo, které získala kapela, která v tuhle chvíli v Meat Factory křtí svou novou desku Majonéza. Někdejší duo, dnes už trio něco a skladba Mám ráda, tentokrát na druhém místě.

Dozněli nám něco a skladba Mám ráda. A jak jsem říkal, právě dnes v úterý křtí svou desku Majonéza v Meat Factory. A teď už tady mám možnost vylosovat tři z vás. A taky tak učiním. Získají křest na 19.6. Novo Cargo Gallery na Letní kapelu. A měl jsem štěstí na Tomáše Kahouna, Šárku Hučíkovou a Mirka Holendu. Tak snad jsem vám udělal radost a opravdu vyrazíte. Pro ty z vás, kteří budou losovat v tomhle týdnu, tak tady budou ten příští nachystány CDčka Terezy Richtrové Místa krajiny, což je deska, kterou, jak jsem říkal, pokřtí 18.6. ve čtvrtek v klubu Kaštan. No a teď už místo první a neuvěřitelných 10 týdnů, což v důsledku bude znamenat, že v celoroční hitparádě určitě bude aspirovat na čelní příčky synthpopová záležitost kapela dvojice, která si říká Bloom, a jejich track vzdušný, melodický, křehký, skladba Movies.

Dozněl nám žebříček, dohráli Bloom a Movies. A teď už tady máme rekapitulaci, novinku, první kapelu Guns a skladbu Kafe a cigára. Což je Lukáš Vidra a Petr Hnať z kapely Berlin Manson, jejich eponymní album. Novinka druhá, tam je nová deska Šénau od Petra Linharta. Nasadili jsme si tady písničku Marie na staré sociální síti.

Po šesti letech přichází v září s novou deskou brněnská kapela Budoár Staré dámy kolem frontmanky Marty Kovářové. Právě dneska zveřejnili single, pilotní single z desky To nemůžu být já. Novinka třetí.

Zkušená kapela Piráti 44 v žebříčku, tento týden na 15. pozici. Písnička Pod hladinou řeky z jejich, dalo by se říct, možná trochu comebackové desky 101, protože poslední nahrávku vydali třetí album, pokud se nemýlím, v roce 1996 Střemhlav do vesmíru.

0: Snažím si představit kolik. Katarzy a titulní věc se z jí nové desky Pozvím a neprídem, 9. místo.
1: Jeden názor, dookola meny, bičí s bavou. Mač rap, je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, pouza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom.
0: Tiger od Moniky, Omerzu Medriakova, Leto s Monikou, 8. místo.

No a tím už je Velká sedma. S datem 16. června 2026 definitivně zamířila ke svému konci. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzár. Zůstaňte nám věrní, zahlasujte. Žebříček bude po desáté viset na webu a můžete až do pondělní půlnoci přihodit 5 až 15 hlasů do žebříčku a třeba příště něco.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
11: Reklama na Rádio 1.
12: Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádio 1. V Hradci Králové už od včera probíhá 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony a potrvá do pátku 26. června. Letos nabídne více než 400 produkcí na 30 místech, od činohry a nového cirkusu, přes koncerty až po site-specific projekty ve veřejném prostoru. Letošním tématem je dialog. Sobota přináší nevyčerpatelnou zásobu možností, kam na festivalu vyrazit s dětmi. Nejvíce toho najdete v divadle Drak a jeho okolí, kde od rána až do večera probíhají představení a tvůrčí dílny pro děti všech věků. Ve všech sálech, v šapito, v karavanu i pod širým nebem. S dětmi ale nemusíte zůstávat jen u Draku. Na odpolední pohádku můžete vyrazit také v 15 hodin do Žižkovských sadů nebo o 15:30 na letní scénu Klisperova divadla. Festivalový den nabídne hned několik premiér. Ve 14 hodin ve studiu Beseda uvádí divadlo Na cucky v premiéře Orfea a Euridiku v režii Jana Friče. Od 17 hodin pak v divadle Drak reprízu inscenace Krabat v režii uměleckého šéfa Jakuba Vašíčka. V 17.30 na Malém náměstí proběhne premiéra letošního festivalového projektu Chemického divadla a divadla Setkání Tohle město není pro starý. Večer pak ve 20 hodin v nádvoří městské hudební síně uzavře Viktor Černický se třemi kolegy fyzicko-akrobatickou kompozici Pneu. Za pozornost stojí i živé natáčení podcastu Studio N, kam si Filip Titlbach pozval novinářku Sašu Uhlovou. V 18 hodin v kapli městské hudební síně. Sobotní hudební program nabídne od 21 hodin v Šapito u kašny kvartet Rusty Cowboys. Autorské skladby s jazzovou estetikou, prvky roots rocku, amerikány a folku. Od 22 hodin pak v Šapito divadla Trak vystoupí Monika Načeva, výrazná hudební osobnost spjatá s texty Jáchyma Topola a kytaristou Michalem Pavlíčkem, která experimentuje na pomezí hudby, poezie a divadla. A pro noční sovy od půlnoci v Šapito u kašny uzavře den Nostae Ox se syrovým elektronickým setem v nejnižších frekvencích. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.

Takhle, Honze, před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 před Tomáš Vidra, což znamená, že začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy věci ještě starší, někdy samozřejmě i novější. Jedno ale jistý, žádný notericky ohraný kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech vám přeje Tomáš Vidra, začíná pořad Staré poledne. Jako první je tady kapela z Oklahomy, z města Tulsa, říkali si Toty. Jejich deska z roku 77 a skladba s názvem Love Down by One Share zahájí dnešní Staré poledne. Kapela Toty, příjemný poslech.

Tak to byly Toty, kapela z Oklahomy. No a teď kanadský kytarista Pat Travers, poměrně, řekl bych, neprávem přehlížený. Pat Travers, jeho živák a skladba s názvem Snorting Whiskey, Drinking Cocaine.

Tolik Pat Travers, skvělý kytarista z Kanady. Myslím, že z Toronta. No, teď už je tady Dick Hextall Smith Band, album Life in, nebo In Concert Life z roku 73, skladba s názvem Moses in the Bull Rush Houses.

Digg Stahl Smith a jeho In Concert Live z roku 83. Teď tady mám další živák, kapelu Steppenwolf, živák z roku 1970, skladba Pusher.

Tolik kapela Steppenwolf. Teď tady mám britskou formaci Pink Fairies. Když se rozpadla londýnská undergroundová formace Deviants, tak tři členové z téhle kapely založili Pink Fairies, byli z Londýna, z Ladbroke Grove. Tady máme desku, která se jmenuje Covered in Pink a skladbu s názvem Garden of My Mind si teď pustíme.

Tak to byli Pink Fairies, album Covered in Pink a skladba Garden of My Mind. No a teď jsou tady Amboy Dukes, kapelu, kterou založil a vedl Ted Nugent. Deska z roku 67 a skladba s názvem Pojďte, spráskáme se pořádně. Let's go get stoned.

Ted Nugent a jeho kapela Amboy Dukes. Teď už je tady člověk, který to celý rozjel. Willie Dixon, I Am The Blues. Deska z roku 1970, skladba s názvem Little Red Rooster.

To byl Willie Dixon a teď už jsou tady ZZ Top, deska Live and Sly z roku 75, Nasty Dogs and Funky Kings.

Tolik ZZ Top a jejich živák z roku 85. Teď je tady už Jolden Chris, zpěvák kapely Savoy Blues Band, ale tohle je jeho solová deska, celým jménem Christopher Thomas Jolden. Deska se jmenuje Nowhere Road, vyšla v roce 73 a titulní skladbu si teď pustíme.

Chris Yulden nám dohrál a teď už je tady připravený Dave Greenslade, celý jménem David John Greenslade, klávesák, který nás před pár dny opustil a vyrazil do hudebního nebe. Byl z městečka Woking v hrabství Surrey a později žil na jihu Londýna. Od dětství se kamarádil třeba s Johnem Heismanem a Tonym Reevesem, takže spolu založili Colosseum. Hrál v několika zajímavých kapelách, ať už to byly Ram Jam Band, If, Colosseum, Chris Farlow's Thunderbirds, no a samozřejmě v jeho solový kapele Dave Greenslade Band. No a my si teď pustíme z desky Bedside Manners Are Extra kapely Dave Greenslade Band, druhá deska téhle kapely, a z ní si dáme skladbu s názvem Time to Dream, vzpomínka na Davea Greenslada.

Tolik Dave Greenslade a vzpomínka na něj. Teď je tady už formace, která si říkala Mint Tattoo. V podstatě vznikla na základech rozpadnuvších se skvělých Blue Cheer. Mint Tattoo, jejich deska z roku 69 a skladba s názvem Scorpio Woman.

0: všechno.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Velocet Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Chtěl si rádio spod vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Berstan a Bal Spacák. www.festivalrosnička.cz.
6: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
9: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
10: Reklama na Radio 1.
11: No tak po skvělých Mint Tattoo už je tady Bob Smith, jeho album Visit z roku 71 a skladba s názvem Source You Blues.

Bob Smith, album Visit. Bob Smith je umělecké jméno. Ten člověk se jmenuje Daryl Frank Dragon. No, teď už jsou tady Golden Rod a jejich album z roku 69 a skladba s názvem Descent of the Cyclopeans.

Tak, to byla kapela Golden Rod. A teď už tady máme jinou formaci, která se říkala Buccaneer. Golden Rod vydali desku 69 a Buccaneer o 10 let. Později v roce 79 Buccaneer. Tříčlenná formace. Skladba s názvem Sailor, Lord and Thief.

0: provisions in the wind? Still they laugh around the table.
1: Tolik americká kapela Buccaneer. Dneska z roku 79. Má skladba Sailor, Lord and Thief. Teď už je tady partička, která si říkala Amsterdam. Jejich album Indian Pipe vyšlo v roce 1970 a my si z něho pustíme skladbu Sweet Child of Light.
2: Sweet Child of Light, where will you run?

Tak tolik kapela Amsterdam a jejich deska Indian Pipe. Teď už je tady Ricky Medlock a jeho kapela Blackfoot. Life at the Palladium. Skladba s názvem Train Train.

Tolik kapela Blackfoot a s nimi samozřejmě Ricky Medlock. Teď už si skočíme do Mexika. Kdo by se tam nechtěl podívat, třeba na vejlet, jen tak proběhnout po trávníku. Je tady kapela Duk Duks. On totiž jí vedl docela zajímavý multiinstrumentalista Armando Navarra, který se narodil v městečku Durango, ve státě Durango. No a odtud Duk Duks. Album se jmenuje Smog, vyšlo v roce 72 a my si z něho dáme skladbu Agamolso Ahora.

Tolik mexická kapela Duk Dux, jejich album Smog z roku 1972. Teď už je tady skupina 333 a s nimi si zaspíval Glenn Hughes, album Isolation, skladba s názvem Hard to Handle.

Tolik úplně nová deska pražské kapely 333. Deska se jmenuje Isolation a všechny dobré internetové obchody nebo kamenné obchody už tuhle desku, ať už na vinilu nebo na CD, mají. Pražskou kapelu 333 vede bubeník Petr Chmela a na téhle desce kromě již zmíněného Glena Hughese se taky objevuje třeba Leo Lyons na basu, Ian Pace na bicí, Don Preston na piano. Spousta hostů, fantastická muzika. Určitě vám z toho ještě něco pustím. To byla kapela 333. No a teď už jsou tady The Firm, kapela, kde se objevil Jimmy Page a Paul Rogers. Tady jejich živák Life in Cleveland a skladba s názvem Fortune Hunter.

To je kapela The Firm s Paulem Rogersem a Jimmy Pagem. Bylo to natočený v Clevelandu v Ohio a taky na koncertech v Montrealu. Skvělá partička.

0: Tak Jimmy Page a Paul Rogers se s vámi loučí, loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se na slyšenou zase příští sobotu. No a pokud se chcete o některých deskách něco dozvědět, tak na platformě YouTube spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem máme pořad, který se jmenuje Tisíc Alp na pustý ostrov. No a samozřejmě záznam dnešního pořadu Staré poledne je taky na platformě YouTube. Stačí zadat heslo Staré poledne. Mějte se fajn.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
10: Zavratné megaslevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy. Nenávist. Anatomie pádu. Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Posloucháte rádio, jedné se jmenuji Julia Jurčuk a máme jako vždycky 4 hodinky spolu, ale dneska to bude trochu speciální, protože moc jsem nepřipravila žádné novinky, protože mám docela special occasion, mám dneska narozeniny, takže bych ráda oslavila je i tady s váma a vybrala jsem hlavně... Jakože podle mě narozeninový den je úplně perfektní den na nostalgii, takže jsem vybrala hodně nostalgických písniček aspoň pro mě a doufám, že vás to bude taky bavit, protože bude to indie rock, indie sleaze, indie všechno, protože co by mohlo být, já nevím, já si nedokážu představit nic lepšího. Takže doufám, že vás to dneska bude taky bavit. Budou tady i nějaké indie hymny, hity a bangry a všechno možné. Samozřejmě nějaký jiný žánr taky občas tady zazní. Takže začneme jednou s podle mě nejlepších indie kapel Car Seat Headrest a pak půjdeme na úplně na legendy Death Stroke s písničkou One Way Trigger, která si myslím, že vešla ještě v roce 2013 nebo tak.

Takže tohle byly The Strokes s písničkou One Way Trigger z desky Come Down Machine z roku 2013. Nevím z jakého důvodu, ale mi přijde, že 2013 byl jeden z nejlepších roku z tohoto století na to, kolik skvělých desek vyšlo. Myslím, že právě tak od roku 2006, 2005, 2013 to byly úplně nejlepší roky pro indie rock. Asi moje nejoblíbenější roky, musím říct. Možná bych řekla 2013 a 2012 jsou moje nejoblíbenější roky mého života. Nevím proč, ale prostě takhle mi to přijde. Dále máme vlastně dvě novinky. Asi myslím, že to budou jediné novinky dneska. Možná to je takový trochu sobecký ode mě. Takový úplně výjimečný vysílání udělal, že tady nebudou novinky, protože budou pouze hits, ale dvě novinky od mých nejoblíbenějších kapel Weezer, We Might As Well Be Strangers, Fit Wednesday. Chystají desku někdy v srpnu by měla být a bude se jmenovat Gold Album, protože samozřejmě mají desky s nějakým normálním názvem a většinou ty nejznámější a nejpopulárnější, tak mají jakoby název podle nějaké barvy. Takže tohle bude Gold Album. A taky už máme venku desku od Ice Age, která se jmenuje For Love of Grace and Hereafter. Úplně nejlepší dárek tento rok, takže možná jako letos vyjde, už vlastně vyšlo American Football. Máme venku Ice Age, bude Weezer, takže docela taky nabitý rok. Každopádně vybrala jsem tentokrát písničku 1835 nebo 1835 od Ice Age a jdeme na Weezer a Ice Age.

Poslouchate Rádio 1, já dneska pokračuji se svou oblíbenou hudbou, velmi sobecky vysílání, velmi speciální den. A tohle dohrála nám kapela Market Česka, moje oblíbená česká kapela. A dále máme trošičku, teďka půjdeme do emo, dáme britskou kapelu, britskou emo kapelu, která hraje takový pop-rock a Midwest emo, takový trošičku pop-punk, jmenuje se Basement s písničkou Covet. Tohle je asi nejznámější písnička, podle mě, myslím, že asi jediná taková, až jako velmi populární. Je to z desky z roku 2012 Color Me in Kindness, a to, že je to britská kapela, poznáte tím, že napsali to Color, takhle píšou Britové. Pak máme Turnstile, klasika, teďka už taky pro mě taková s písničkou Never Enough z poslední desky, a pak máme Cloud Nothings, taky taková trošičku, bych řekla, jakože mají hodně desek, ale jak která deska, to je dobrá. Ale jakoby několik písniček mají fakt jakože nadherných, mám to hrozně ráda. Mimochodem už jsme poslouchali kapela Basement, vydala letos taky novou desku, která se jmenuje Wired, je to takový spíš indie rock, než tam už emo tolik nezaznělo. Ale já doufám, že by mohli jet s tourou někam a zajet třeba i do Prahy klidně, nebo pojedu někam vedle za nima, protože viděla jsem spoustu videí na internetu, na Instagramu, jak tam, jak zpívají tuhle písničku nejpopulárnější Kave, tak prostě všichni skakli. To vypadá úplně jako perfektní koncert na mě. Takže moc doufám, že někdy uvidím live. Stejně jako bych chtěla vidět Cloud Nothing, kteří tady v Praze už byli, já si to pamatuju, oni hráli v té době, to byl ještě Underdogs, ale myslím, že jsem ho nemocnila, nebo něco takový, že jsem nemohla jít, takže doufám, že ještě přijedou. Jdeme na to.

Takže teďka nám dohráli Cloud Nothings a já budu asi mluvit rychleji, abychom stihli poslechnout všechno, co jsem dneska připravila, ale půjdeme na trošičku, budeme vzpomínat na 90, protože máme tady American Football s písničkou Honest z jejich první desky American Football, ze které to všechno začalo. A vlastně letos vydali svoji čtvrtou desku, taky je mega skvělá, ale samozřejmě to už má úplně jinou náladu, jako když třeba tady to bylo ještě takový úplně jako proto emo, Midwest emo, tak třeba ta poslední deska už je spíš post-rock než nějaký emo. Ale na rozdíl od American Football, tak podle mě Weezer furt jedou to stejný, oni furt předstírají, že jsou v high school a jako mně se to mega líbí, proč by vůbec museli vymýšlet něco nového, když to, co umějí dělat, je tak skvělé a je to prostě mega skvělé. Každopádně

Nie, takže máme American Football a dále mám písničku taky z 90, ale mého oblíbeného ukrajinského hudebníka. Vlastně to byla kapela, ale prostě všichni věděli, že to je spíš jakoby jeden hudebník, jmenuje se Skrjáben, tak jsem o něm hodně krát mluvila, máme písničku Hodiny, což znamená hodinky. A vlastně písnička vyšla v albu Kasky a vlastně to já jsem upřímně moc jako ty 90 nezažila, jenom trošičku, ale tohle prostě, tohle deska vyšla v rok mých narozenin. A nějakým způsobem je to takový zvláštní, protože tahle písnička je jakoby taková víc lirická, jakoby, ale to byly jako 90 na Ukrajině taky byly docela těžký časy, protože potom, co se Sovětský svaz rozpadl, stejně se všichni se báli, že Rusko přijde zpátky a bude se snažit jakoby odvalcovat nás zpátky pod sebe, takže všichni z toho měli obrovský strach a podle mě jako z toho vznikla tahle písnička, protože tam zpívo o tom, že jako v takovém hodně lidský způsob, ale o válce, jakože, že prostě, že se boje, že přijde válka, ale zároveň taková trochu poetická písnička. Takže když jako reálně kolik už je to od, no prostě přišla válka, nakonec Rusové samozřejmě přišli a tohle prostě jsem jela na začátku války hodně dlouho tuhle písničku a mega se mi plákala a teďka už jako by nepláču, spíš prostě nevím, jak se mu to podařilo udělat takovou písničku a pak jakože on už dávno umřel, bohužel ten hudebník umřel ještě v roce 2015 na začátku v autonehodě. Ale půjdeme na to. Stejně jako na moje narozeniny si přeju jednu jedinou věc a to, aby Ukrajina zvítězila a Rusko přestalo existovat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, Ostrov Štvanice.
4: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.
10: A počkej, to už jako jedem?
11: Jo.
10: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
11: To bylo dobrý.
9: Rádio 1.

posloucháte Rádio 1 a já pokračuju se svými nejoblíbenějšími písničkami na moje narozeniny. Tohle byla kapela, britská kapela Maruja s písničkou Zeitgeist. Podle mě jedna z nejlepších kapel této dekády. Mladá kapela, která nedávno vydala jenom svoji první debutní desku, myslím, že to bylo loni. Tohle zrovna byl ještě single, myslím, ten Zeitgeist, kapela, která právě takhle hezky, dělá hezký revival nějakého podle mě spíš no wave, než to, co na ní říkali, já nevím, možná experimental, nebo prostě podle mě je to takové jakoby no wave revival, ale v Británii, moc hezky. Dále máme kapelu zase tak na půl devadesátkovou až 2000. Vybrala jsem písničku od kapely Placebo. Tohle až upřímně už tady ani neposlouchám, ale jakoby je to velká část mého tak na půl dětství ještě bych řekla. Vybrala jsem písničku You Don't Care About Us z desky Without You I'm Nothing z roku 98. A s tohle kapelou vlastně já už to ani nemůžu poslouchat, protože prejhráli na nějakém ruském festivalu v Kazachstánu. Rusové to samozřejmě taky se snaží obejít a udělali festival v Kazachstánu. A každopádně nejsem si úplně jistá tou kapelou, jak moc prostě mají nějaký postoj vůči nějakým docela důležitým politickým a sociálním věcem. Každopádně s touhle kapelou je spojené moje nejlepší kamarádství, protože v roce 2012 oni hráli v Kyjevě a takhle prostě před pár dní před koncertem jsem byla v nějaké skupinky lidí a byla tam absolutně neznámá holka, která slyšela, že někdy jsem říkala, že jdu na koncert a že ona že jde taky. Takže prostě šli jsme spolu na koncert Placebo v roce 2012 v Kyjevě. Byl to asi jeden z nejlepších koncertů v mém životě. Proto jsem pak říkala, že už nikdy nepůjdu na jejich koncert, protože to by už si určitě nebylo tak dobré, jak to bylo poprvé. Každopádně s tou holkou jsme asi po dvou dnech se rozhodli, že půjdeme na další koncert nějaké ukrajinské kapely a kamarádíme doteď. A teď je to moje nejlepší kamarádka od té doby, co jsme na podzim v roce 2012 šli na koncert Placebo a jsme nejlepší kamarádky. Takže to je podle mě velmi, velmi hezký příběh. Pak jsme vlastně zjistili, že ani nemáme jakoby tolik podobný hudební vkus, ale Placebo nás spojili, takže to je moc hezký. Takže jdeme na to.

Dohrali nám na rádiu jedné Black Rebel Motorcycle Club s písničkou Ha Ha Ha Baby. A dále máme Tame Impalu s písničkou Let It Happen. Tohle vlastně zrovna po tom té desce, která vyšla, myslím, že to bylo 2014 nebo 2015, už jsem je přestala poslouchat, ale zrovna tahle písnička Let It Happen mi říká moje mamka, že asociuje se u ní se mnou, což nevím proč, ale jakoby je to hezká písnička, fakt se mi hodně líbí. A vlastně mám asi dvě nejoblíbenější písničky od Tame Impala, Solitude is Bliss a tady tahle Let It Happen. A shodou okolností klipy na obě dvě písničky se natáčely v Kyjeve a zrovna tady Let It Happen se primárně natáčela v kyjevské, na kyjevském letišti Borispil. Takže teďka se mi hodně stiská po letišti Borispili, jenom s ním o tom, jak nasednu na letadlo v Praze a jednou za hodinu a půl jsem doma v mém oblíbeném na mém oblíbeném letišti, ale koukám občas na ten klip jenom, abych si pamatovala, jak to tam ještě vypadá. Ale doufám, že tam konečně někdy se vrátíme. Takže jdeme na to.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo The Basement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TP

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Tohle byla kapela Bondage Fairies s písničkou Gay Wedding. Je to švédská synth-punk kapela, ale podle mě je to kapela jedné písničky. Jakože fakt tohle písnička je mega fun. Já jsem ji poslouchala taky ještě asi, když mi bylo 15 nebo 16. Dokonce jsem byla na jejich koncertě taky jenom kvůli jedné písničce, protože jakoby, ta písnička fakt jakože mega skvělá.

ale neřekla bych, že tam je asi něco dalšího takového zajímavého, ale jako skvěle, že prostě občas takovýhle věci taky existují, prostě tolik nějakých skvělých písniček a v podstatě jako prostě nějaké kapele jedné písničky. A dále máme úplně nejtěžší třídu indie rocku, máme Arctic Monkeys s písničkou A Certain Romance. Furt mám rovnátka, takže nějaký zvuky mi dělají problém, ale doufám, že možná už příští rok sundám svoje rovnátka konečně. A je to vlastně moje nejoblíbenější, jakože Arctic Monkeys is life. Arctic Monkeys bylo moje všechno. Jsem byla v roce 2013 v létě, než vydali tu svou desku AM v Londýně a úplně jsem běhala po Londýnu, než jsem musela dýždět a zaháněla jsem Enemy, právě jako ten časák ještě v tištěné verzi, protože tam byla exclusive interview by Arctic Monkeys a dokonce jsem to sehnala, ten časák furt jako mám doma vystavený na políčce, protože je to totální relikvie, artefakt můj. A vlastně moje oblíbené jejich desk, jakože potom AM už jsem to vlastně neposlouchala, ono jako by podle mě to trochu zkázalo všechno, že to vlastně jako začal bych řekla umírat, takhle ten indie rock, ale pak teďka můžeme rozjet nějaký revival. Každopádně, moje oblíbená deska je My Favorite Worst Nightmare, ale A Certain Romance je z jejich první desky Whatever People Say, That's What I'm Not. Takový prostě podle mě úplně esence indie rocku, britské kultury, britské subkultury a mega hezká písnička, takže jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června, Praha, ostrov Štvanice.
6: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
9: Reklama na Rádio 1.

0: to dneska.
1: Je takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Everybody play the tough guy to shoot, all right.
1: Dohral nám A$AP Rocky s písničkou Gold ze svojej první solo desky Long Live A$AP, která vyšla v roce 2013. Dále máme písničku od Pusha T z jeho taky jedno z prvních EP-čok, která vyšla v roce 2011, Trouble on My Mind, feat Taylor the Creator. Takový jenom malý vtipný příběh. Písnička se jmenuje Trouble on My Mind a já jsem, když mi bylo asi taky 15-16, když jsem šla ven večer v pátek, tak jsem si pouštěla tuhle písničku a měla jsem náladu, že teďka budu mít prostě dělat si nějaký trouble, i když musela jsem být zpátky doma v 10. Každopádně jsem chtěla udělat takový menší vstup, svoje observations o tom, co se děje teďka hudebně, teda prostě v alternativní scéně i trošičku s pop hudbou, když já bych řekla, že tak na konci 2000 byl takový trošičku spadala popularita rocku a new metalu a všechno možného, co hrálo předtím a právě jakoby desátý léta tohoto století bylo úplně golden era pro new school hip-hop, jako třeba A$AP Rocky a Pusha T a tak. Ale zároveň, když se teďka podíváme, tak vlastně ta poslední deska, kterou vydal A$AP Rocky, tak zní jako dost stejně k tomu, co dělal před 10 lety a více a prostě co se jako mega dělal. Takže ono už tolik asi jakoby lidi neinspiruje a nemají takový velký prostě. Podle mě už je to prostě takový trošičku přežitý a lidi už to tolik nebaví. I když samozřejmě je to taky hezký, takže vždycky jakoby hudba musí někam posouvat se a tak, takže vlastně na konci tak těch desátých jsme přišli na cloud rap, který taky hodně ovlivnil i nějaký pop scénu a další žánry, které pak vznikaly nějak dohromady s cloud rapem a postclubem a všechno možný vznikl hyperpop, kde vlastně občas jakoby ta hudba je spíš jako kdyby prostě někdo mlátil nějakou sekirou po armatuře. A teďka vidím, jak se vrátí do celé, jakoby takovej ten indie sleaze revival, jako vlastně částečně je to zase nějaká indie tronika, ale zrovna hodně se vrátí přes různý ty TikToky a takovýhle věci, Crystal Castles a nějaký Disclosure a tak, takže zase to jede. A tohle jako docela, tahle scéna zrovna jako šla docela mimo mě, ale teďka vidím, jakože kolik nových mladých kolektivů vzniká, kteří hrají něco podobného, jako třeba Snowstreepers, co jsou teďka mega populární na TikToku, taky nějaký tu Hollis, jestli tomu říkám správně, zase Bass Victim, kteří vydali teďka nedávno novou desku, tak jako docela to jede. A další takovýhle věci, jako Slater, nebo nějak, tak se to jmenuje, taky prostě ani nemám TikToky, ale jakoby snažím se to nějak sledovat, abych věděla, co se děje. Zároveň slyším jakoby v tom, co se moc o tom nemluví, ale třeba stejně jako i v Crystal Castles před 15 lety, tak i teď myslím, že je tom hodně nějaké části z Witch House, který žánr jako podle mě velmi níž, jako že kdo vůbec poslouchal Beach House, jako málo lidí, ale zároveň to byl jako hodně populární žánr v takovém níž společenství, bych řekla. A teďka zrovna jsem nedávno viděla, že Salem vydal taky novou desku, úplně klasika Beach Houseu a zase se to rozjíždí, takže vlastně předtím jsme poslouchali A$AP Rocky, předtím byl Young Lean, předtím Amnesia Scanner, co vlastně začínají s takovým docela punkovým industrial postclubem, ale zrovna písnička, kterou jsme poslouchali, jedna z posledních desek S Over, tak tam už jakoby slyšíme nějaký lirický popik, rapik a cloud sound. Takže doufám, že to nějak dává smysl, ale jakoby tohle jsou třeba moje observations, co se teďka u nás na scéně děje a myslím, že budeme slyšet víc takových TikTok hitů jako Under Your Spell, od Snowstreepers a takovýhle věci, takže se to zase rozjede, možná se to, ale jakoby minulé desetiletie, celé desetiletie ako v topu se držal práve ten rap, že vlastne to šlo slyšet hodne v populárnej hudbe, ako v popo, že třeba nejaký, když vezmeš Ariana Grande, nebo Miley Cyrus dělali hudbu, kde bylo akoby hodne slyšet nejaký takový víc rapový beats a tak, ale teďka se to zase mění. A přichází hodně jakoby, ten hyperpop do topu s tou Charlie XX. A... Takže jdeme pouštět a pak dáme ještě takovou víc klasický pop, teda klasický pop, samozřejmě není klasický, ale mega skvělá popová rap, trošku pop písnička od MIA Bad Girls, miluju.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, tohle byly velmi nostalgické písničky. Teďka nám dohrál Mac DeMarco, předtím byly Tudor Cinema Club, předtím byly Foster the People, předtím byly MGMT. Mega nostalgické písničky pro mě z minulého života. Dělám si srandu. Prostě jako teenagerka jsem to hodně poslouchala a tady dneska nostalguju. Teďka máme to nejlepší, co vůbec může být ever. Fontaine's DC, Jackie Down the Line, moje nejoblíbenější písnička. Myslím si, že Skintyfy je úplně top deska, masterpiece. Mega. Byla jsem na jejich koncertě 4x. 4. Na žádném koncertě, na žádné kapele jsem nebyla tolikrát, ale jakože jsem ready už jít po páté, už jsem dlouho nebyla, už jsem přes rok, no, ještě ne přes rok, no posledy jsem byla v srpnu minulého roku, takže už je čas vlastně, aby vymysleli nějaké další koncerty, takže těším se.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.

Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. V Hradci Králové už od včera probíhá 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony a potrvá do pátku 26. června. Letos nabídne více než 400 produkcí na 30 místech, od činohry a nového cirkusu, přes koncerty až po site-specific projekty ve veřejném prostoru. Letošním tématem je dialog. Sobota přináší nevyčerpatelnou zásobu možností, kam na festivalu vyrazit s dětmi. Nejvíce toho najdete v divadle Drak a jeho okolí, kde od rána až do večera probíhají představení a tvůrčí dílny pro děti všech věků. Ve všech sálech, v šapito, v karavanu i pod širým nebem. S dětmi ale nemusíte zůstávat jen u Draku. Na odpolední pohádku můžete vyrazit také v 15 hodin do Žižkovských sadů nebo o 15:30 na letní scénu Klicperova divadla. Festivalový den nabídne hned několik premiér. Ve 14 hodin ve studiu Beseda uvádí divadlo Na cucky v premiéře Orfea a Euridiku v režii Jana Friče. Od 17 hodin pak v divadle Drak reprízu inscenace Krabat v režii uměleckého šéfa Jakuba Vašíčka. V 17.30 na Malém náměstí proběhne premiéra letošního festivalového projektu Chemického divadla a divadla Setkání Tohle město není pro starý. Večer pak ve 20 hodin v nádvoří městské hudební síně uzavře Viktor Černický se třemi kolegy fyzicko-akrobatickou kompozici Pneu. Za pozornost stojí i živé natáčení podcastu Studio N, kam si Filip Titlbach pozval novinářku Sašu Uhlovou. V 18 hodin v kapli městské hudební síně. Sobotní hudební program nabídne od 21 hodin v šapito u kašny kvartet Rusty Cowboys. Autorské skladby s jazzovou estetikou, prvky roots rocku, amerikány a folku. Od 22 hodin pak v šapito divadla Drak vystoupí Monika Načeva. Výrazná hudební osobnost spjatá s texty Jáchyma Topola a kytaristou Michalem Pavlíčkem, která experimentuje na pomezí hudby, poezie a divadla. A pro noční sovy od půlnoci v šapito u kašny uzavře den Nostae Ox se syrovým elektronickým setem v nejnižších frekvencích. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.

0: Poslouchate rádio, jedna zazněla moje nejoblíbenější hudba, to znamená, že jdeme na kulturní servis. Dneska je sobota 20. června a momentálně už je 16.17 a začínáme festivály. Žon globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, Nefestik, multižánrový hudební festival pod Zelenou horou v Nepomuku. Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. Dále máme filmy dneska v 17.30, v kino 35, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft a pak 20.00 vám ukážou soukromý život. V kino Dlabáčov dneska v 18.00 soukromý život a v 20.00 den odhalení. V kino Pilotu dneska v 19.00 Michael a v 21.30 dráma. V Edison Film Hubu dneska v 19.00 soukromý život a 21.15 přisáhám, že za to nemůžu. Pak máme galerie Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art Campu, Centrum architektury a městského plánování, vystava Stavba povolena, vystava, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje, Vladimír 518, Epos 257. The Chemistry Gallery, tam o vystavu Bad Orton, Tvoje krev, moje růže. Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, Galerie Středočeského kraje, tam o vystavu vystava Molcera Kinsla Hillmana 1968 až 1978, Národní galerie Praha v Letošní palác, NGP 230 let. V DOXu vystává Hit by News, Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokoch u Prahy vystává Trnkova zahrada 2. V Rock Café má vystávu Jan Pospíšil a jmenuje se to House Line. V muzeu Montanelli vystává Who Why, kaštance na Unit Jazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně vystává Napravena křivda, příběhy sbírky Stefana Hellera. Umělecko-promyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a život, galerie Josefa Sudka, Mucha, Štretěj, Šimon a Prajsik, fotografie grafiku, galerie Lázně Liberec, tam a vystávu Jiří Černický, Západ země ze slunce, Chovalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Vila Pele, tam vystávu Andrej Dubravský, jmenuje se to The Rest, Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Verge. Pak máme galerie Panska 1 v Českých Budějovicích, tam vystavu Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, nová budova galerie Národního muzea, Czech Press Photo, Pragovka Gallery, vystava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, tam je vystavu Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Božislavka, vystava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervály přítomnosti, Epo 1 v Trutnově. Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpoles, Present Perfect, Otisky času současné keramice, Četárna Unit Jazzu, Boskovice objektivem, vystava fotografu Boskovického festivalu. Novoměstská rádnice, tam je vystavu František Koudelka, výběr z díla, Artoto Galerie v Uhelném mlíně, Týmo, bude. Karpuchina Gallery, tam je vystavu Natálie Rejchová a jmenuje se to Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, tam jsem vlastně byla ve Veletržním paláci a bylo to hezky, takže tam přijďte. A galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Tromel se jmenuje vystava. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad, zrcadle současného umění. A galerie C12, tam je vystava Michal Sinek a jmenuje se to After Image. Pak máme divadlo v celé dně dneska v 19.30 The Increased Difficulty of Concentration. V Jace 78 dneska v 18.30 Post Uit Hestalen B Ballroom. Doufám, že jsem to přečetla správně. Pak máme koncerty a tančírna dneska u Bukanýra 23.00, jako vždycky začínají DJ Srajky, Hero, Ascender a Jan Nedvěd. Groove Bar dneska 21.30 Plush, nebo Plush. Ve Fuchsu 2 dneska Phoenix, Metaraf, Miss Universe, OCD, Pink Concrete a Spike Lee. Vyměník 1 v Českých Budějovicích dneska v 19.00 Klav a Otras a Solomonar. V Zachspub v Plzni dneska v 18.00 Balkan Party Band a v Klubovně Poválež dneska v 19.30 Hansen. V Rudolfinu dneska v 19.30 Michael, přemýšlím, jak se to přečte správně, Giacchino anebo Giacchino. Bohužel moc neumím italsky, ale myslím, že správně by to bylo nebo Michael Giacchino. Nejspíš takto. Tohle je program v Praze, v Čechách, na různých místech. Všude možně, ale máme i svůj program Radio 1, protože jsem tady do 5. Od 5 začíná pořád nová hudba na Radio 1, takže to konečně budou tady nějaké novinky, protože dneska jsem to neuslyšíte žádné novinky ode mě, jdeme jenom bangers. 20.00 bude Cluster a v 22.00 The Workout. A jdeme zpátky na hudbu.
1: Two bags a street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
2: I tell you what, Moria, sorry, that's a great point.
1: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the

Poslouchejte rádio, jedno dohrál nám Ty Segall s písničkou Caesar a zbývá nám jenom pár posledních indie bangers. Příští song to bude úplně hymna. Hymna celé generace indie kidu. Možná trošičku cringe, ale to nevádí. Doufám, že vám se to bude taky líbit a budete zpívat. A pak budeme mít, a to uslyšíte teďka hned, co to bude. A pak ještě dáme The Drums s písničkou Days, tak taková nostalgická, lirická, hezká písnička. A pak se dáme ještě Bloody My Bloody Valentine, ale ještě předtím se rozloučím.

Takže dohrala nám na rádiu jedna písnička Days od kapely The Drums a předtím byl Mr. Brightside a doufám, že to jste zpívali spolu se mnou. Já už se vlastně budu pomalu loučit, protože už hodně rychle dneska utekly tyhle 4 hodinky a jsem mega ráda, že právě to takhle letos vypadlo, že mám směnu právě na svoje narozeniny, protože jsem si to mega užila. Doufám, že vás to taky bavilo, i když dneska zrovna to nebylo úplně vážný vysílání a vážná hudba, spíš taková retrospekce a nostalgie, trošičku do minulosti, ale jenom trošičku, protože kolik to je, 10-20 let písničkám většinou. Doufám, že jste si to užili vlastně a nostalgie podle mě hlavně na ty narozeniny je super, ale jak zpívali Arctic Monkeys v Old Yellow Bricks, hlavně abyste nebyli blinded by nostalgia. A vlastně teďka po mně bude pořád nová hudba na rádiu 1. Takže čeká vás hodně hezkých, skvělých novínek. Pak budou kluci z Clusteru a pak ještě bude The Workout. Vlastně

chtěl bych vám říct, tady ještě budu citovat klasika, velkého klasika, a bude to citace, takže pozor. Be yourself, man, be proud of who you are, and even if it sounds corny, don't let no one tell you you ain't beautiful, řekl to Eminem. Lépe bych to nemohla říct, doufám, že tohle bude vztahovat na nás všech. A hlavně stay true, všechny hudební žánry jsou super, veškerá hudba je super, a pokud by někdo říkal jako dlouho na moje obsession s indie rockem, mě říkají, že je to cringe, to není cringe, všechno, co vám líbí, je super, i kdyby to byl cringe, to je taky super. Hlavně stay true to yourself. Dneska jsem taková hodně poetická. Přeji hezkou sobotu, hezky počasí venku. Dejte si, já se dám dneska pívečko, protože si to zasloužím. A doufám, že fakt vás to dneska neotravovala, tady tyhle bangry, a že, ale příště slibuju, že to už bude zase vážné. Budu vybírat úplně nejlepší alternativní hudbu. Budu hledat a strávím na internetu spoustu času, abych našla to nejlepší, co vychází a co je schované někde zapomenuté z minulosti.

0: 50 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Reklama na Radio 1.
10: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
11: Na Radio 1.
10: Na Radio 1.
11: Na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TV.

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: 101.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1. Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu, na Rádiu, na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

DAB+. Celoplošně. DAB+.

Yeah.

0: Krásný sobotní večer, je krátce po 8 hodině večerní, vyladíte Rádio 1 a tady je po dvou týdnech pořad Cluster. Hlásí se vám Mike H a Not Me a dneska je společně s hostem Janem Barnettem.
1: Všechny vás zdravím, tady Ondřej. Už dnes si pouštíme skladby, který patří k festivalu, který se koná již příští týden u svitavského rybníku Rosnička. Stejnojmenný název festivalu. Vždycky se mu v tuto dobu v pořadu Cluster věnujem, protože na tomhle festivale vždycky hraje něco, co je hodně blízký tomu, co tady pouštíme. A na začátku si na střídačku hrajeme skladby od Mary Ochur a Chrise Imlera, tohodle multiinstrumentalisty z Berlína.
0: No a kromě Mary Ochur a Chrise Imlera tam letos vystoupí třeba ještě Sam Goku, který je našemu pořadu taky blízký, a kromě toho taky lokální producenti jako Count nebo DJ Alut. A právě Honza Barnett, náš dnešní host, sem dorazil dneska festival Rosnička jako jeden z jeho zásadních členů a organizátorů představit a za chviličku se vrhneme na rozhovor.
1: Posloucháte právě skladbu The Train Seems to Know Where I Go od Chrise Imlera. Pustíme si ještě Sympathize od Mary Ochur, kterou považuji za jeden z jejich největších hitů, a pustíme se do rozhovoru s Honzou.

0: Stále je tady pořád Klastr, Mike H, Not Me a dneska taky Jan Barnett alias Bunny Arnett, který nám dneska dorazil představit svůj festival Rosnička, který letos se koná už po 16. u Rybníka ve Svitavách. Honzo, čau, vítej.
1: Ahoj, Klastru. Majku.
2: Jsme moc rádi, že jsi dorazil a můžeme pohovořit o této akci, která už skutečně je tradiční. A hned první otázka je taková zásadní. Bude letos napuštěný Rybník?
1: Ahoj, Ondro. Ty teda začínáš z Hurta a z Vostra. Rybník a jeho okolí v posledních mnoha měsících prožívalo revitalizaci, a která je hotová. Rybník se aktuálně napouští, ale upřímně řečeno vůbec, ale vůbec si nejsme jistí, že bude dostatečně napuštěn na to, aby se o tom dalo možná vůbec hovořit jako o rybníku. Čili vody tam zatím moc není.
2: To já myslím, že vůbec nevadí, protože i ta ranní scenérie, kdy se mlha válí po vypuštěném nebo polovypuštěném rybníku, jako to bylo loni, je taky kouzelná a přece jenom k festivalu nějak patří. Kromě toho k němu patří i dost specifický kurátorský výběr interpretů, kdy už se posledních několik let mísí slovenský nebo český rap a německý techno. A protože my tady v pořadu k těm německým věcem máme jako dost blízko a už jsme tady obtočili na začátku věci od Chrise Imlera a Mary Ocher, přestože ty nejsou techno, ale je tady i několik techno DJs jako DJ Brom a Sarah Sun ze západního Německa, tak mě by zajímalo, že to už není náhoda, prostě tohle. Opakuje se to každý rok, jak k tomu směřujete, jak to vybíráte, jak k tomu dochází?
1: Mohu jako drobnou reklamu našemu partnerovi?
2: Určitě.
1: Dobře, děkujeme. My jako několik let spolupracujeme s Česko-německým fondem budoucnosti, což nám otvírá právě dveře na německou hudební scénu, a kvůli splnění podmínek, které plníme každý rok hrozně rádi, tak musíme samozřejmě v rámci této spolupráce představovat německé umělce. A zajímavá věc je, že vlastně tu myšlenku té spolupráce reálně opravdu plníme, protože opravdu prohlubujeme vztahy mezi Českem a Německem, protože ty další a další jména nás často napadají nebo nás na ně navedou umělci, kteří tam byli předchozí rok. A podobně to právě s DJem Bromem a jeho přítelkyní Sarah Sun, kteří jsou přátelé od Barnta a obecně lidí kolem Compact Labelu z Kolína nad Rýnem.
2: Ale taky, pardon, povídej.
0: Hlavně taky dělají společně s Friday Dunardem label Spa Records. Friday je náš dobrý kámoš a vystupoval u vás v loni, že jo?
1: Přesně tak, a to je to vlastně, co se snažím říct, že díky té spolupráci opravdu tady vzniká nějaká česko-německá dlouhodobá spolupráce a nám se daří ty Němce takhle u nás představovat.
2: No a konec konců ten Compact Label Showcase byl předloni, jestli se nepletu.
1: Ano,
2: 2024. Tak též na festivalu Rosnička. Právě pod náma hraje jedna ze spoluprací Chrise Imlera, kterou si ještě pustíme. Já se u tohohle interpreta jenom na chviličku zastavím, protože mi přijde, že je to opravdu dobrý booking, dobrý částečný headliner, jestli se to tak dá říct. A musím říct, že je to dobrý mix mezi krautrokem, takovou industriální taneční hudbou a možná nějakým podzemním popem, a samozřejmě je třeba dodat, že hudbu mu často produkuje nebo na ní spolupracuje Benedikt Frey z labelu Rio, a na Rio labelu vyšla EPčko, myslím, jeho produkce, kterou jsem tady zaznamenal jako poprvý, takže je to všechno dost zajímavě propojený.
0: My jsme Chrise viděli před pár lety, možná jsme ho viděli už dvakrát, a má fakt skvělou stage presence. Ten jeho přístup je takový hodně punkovej a je to fakt zábavná show.
2: Jo, je to hodně energický, on zpívá, je to bubeník, takže samozřejmě hraje živě na bicí. Když to je jeden buben a jeden čnel, tak to tomu dodává docela zajímavou naléhavost a je to moc fajn. Poslechněme si tedy zbytek skladby.
0: Je to Christoph Klebart, skladba Lešev i Trans, a featuruje to právě Chrise Imlera.
2: A pak se za chvíli zase vrátíme do rozhovoru s Honzou.

0: Další naléhavá skladba od Chrise Imlera, jak slyšíte, je to dost intenzivní muzika, myslím, že ten koncert bude skvělej. The Internet Will Break My Heart, skladba z jeho eponymního alba z roku 2025, kdy se více přiklonil k anglickým vokálům na úkor těch německých a myslím, že tímhletím albem trochu i více prorazil a myslím, že to je to, na co já osobně bych se na Rosnice asi těšil nejvíc.
1: No a já bych se taky těšil na dva zástupce labelu z Kolína nad Rýnem, což jsou Sarah Sun a DJ Brom, který jsme před chvílí uváděli na tomhle labelu, který taky spolu zakládal náš kámoš Friday Dunard, který hrál na Rosničce pro změnu loni. Vychází fakt spousta dobrých věcí, projekty jako Belia Vinevisor, DJ Pleat, Ire Dan a samozřejmě taky jeho zakladatelé Friday Dunard a DJ Brom si myslím, že zatím neprodukuje. Kdo další určitě tam často vydává věc je Filip Yondo a zrovna teď tady máme jednu skladbu právě ze Spa Records a stojí za ní Xavier Stone, DJ Pleat, Filip Yondo a skladba se jmenuje Silver Water, taky dáme chvíli čas zahrát.

0: Teď nám hraje Sam Goku a jeho poslední EPčko s názvem Bliss Drift, konkrétně skladba Warm Soils. Tohle EPčko vyšlo na vydavatelství Deckmantel, kromě toho Sam Goku, který pochází z Měchova, respektive tam bydlí, nepochází z Měchova, tak vydává hlavně na labelu Atom Nation, který je určitě známý posluchačům Rádia 1, a taky na labelu Permanent Vacation pravidelně vychází jeho tracky. Honzo, co ty víš ještě o Sam Goku? Co od něj můžeme čekat a jaká je vlastně jeho historie?
1: Je to mladý DJ a producent, jak si říkal, žijící v Mnichově, kam se přestěhoval z Číny. A přestěhoval se tam v rámci svých studií a asi prostě podlehl německé klubové lomeno techno scéně a v nějakém rozhovoru napsal nebo řekl, že jeho spolubydlící, pravděpodobně na kolejích nebo na nějakém sdíleném bytě, tak mu ukázal Ableton a vůbec možnost tvořit hudbu a psal, že nebylo dne, kdyby neměl před sebou Ableton otevřený. A myslím si, že takovou samouk cestou se vlastně z něho stal velmi zajímavý producent, který dělá leftfieldový house, a z nějakého důvodu se to tady nejen asi Evropanům líbí a je to dost unikátní.
2: Je to muzika, která je podle mě hodně vybroušená producentsky. On teda už produkuje jenom doplním od roku 2019. Právě posloucháme skladbu Warm Soils z letošního roku. A myslím si, že v DJ setu bude taky jednou z ozdob festivalu Rosnička, který se koná tedy již příští víkend. Honzo, my taky musíme představit i další interprety, přece jenom je to dvoudenní festival s dvěma stagema, kde toho bude hodně. Tak prosím tě, pušť se do toho.
1: Co bych řekl? Asi obecně řečeno Rosnička. Na Rosničce by si měl najít v rámci hluboké alternativy něco každý. Mnoho lidí, když se podívá na line-up Rosničky, říká, tam je hodně rapu. Reálně to není úplně pravda, myslím si, že tam má takových maximálně 25%, a i u těch 25% se jedná o rapové věci, které nejsou úplně typicky pro rapové posluchače. Vždycky u toho bukování rapu nám jde o to, aby to mělo nějaký buď zvukový nebo tematický přesah. Co bych vypíchnul nebo zmínil z letošního ročníku, tak začnu Fobia Kidem, slovenským rapperem, který bych řekl, že ukázal nebo lehce prorazil jakési rapové slovenské téma, nějaké dystopie a špatné společenské nálady a podobně. Dneska vlastně si myslím, že tak trochu z toho těží Fakult.
2: Berlin Manson třeba.
1: Berlin Manson, Temný Rudo. Ale vlastně před těmi všemi tady byl Fobia Kid, který jako si myslím, že toto už do nějakého širšího éteru rozšířil. Ale zároveň, co se nám teda strašně líbí, tak Fobia Kid zůstal vlastně v undergroundu. A dá se říct, že ti jako mladší rapeři ho jako přerostli, ale on dál si produkuje to svoje a velmi, velmi špatně se škatulkuje v rámci žánru. Nemyslím si, že to je typický rapper.
2: Rozumím, jako další netypický rapper, ale teda z Čech je MC Gay, který podle mě na Rosničku taky patří určitě.
1: Jo.
2: Myslím, že to bude jeden z taky staháků, na který přijede nemálo lidí, si myslím.
1: Tady je dobré říci, že my ho bukujeme dost konkrétně, bukujeme ho s jeho albem Tatínek, který usnul z roku 2023, které je svým způsobem takové zhudebněné povídky. Je to hodně synťákové, není to rozhodně typický rap, jsou to spíš takové, jak říkám, no, hudební povídky, a ten bude hrát na Rosničce v sobotu odpoledne, není to žádný noční slot, je to sobota odpoledne.
2: Jasně, jasně.
1: A opět, nemyslím si, že by to byl jako typical rap thing.
2: A teď teda jsme shrnuli ty větší rapový jména, ale na Rosničce se představí i některé kapelové projekty, které to jsou?
1: Začnu brněnskou kapelou MMNK. Je to taková rocková, špinavá, postpunková věc, jsou to čtyři, pokud se nepletu, čtyři kluci z Brna, kteří poslední roky celkem prorazili, vydali nový album, a já, když jsem si je naposlouchával, abych o nich napsal představující příspěvek, tak jsem si uvědomil, že je to vlastně jako novodobý pražský výběr, který má nějaký takový jako přesah do elektroniky, ale zároveň je to jako vlastně rokárna, ale kvalitní, ne takový ten pivní rok, ale takový ten kvalitní rok. A nikde na internetu v rámci nějakých rozhovorů nebo textíků jsem vlastně nenašel ten most nebo to přirovnání právě k tomu pražskému výběru, ale riskl jsem to, napsal jsem to a musím se pochlubit, kapela mi na to řekla, je to náš, nebo pražský výběr je náš jako největší vzor.
2: Tak, jasně, tak sám pražský výběr taky se netají tím, že je pro něj velkou inspirací západní nová vlna 80. let, což je taky takový univerzální vlastně sound a myslím si, že z toho čerpá i takový Chris Imler. To prostě věc, která v každý zemi se nějakým způsobem projevila a tady to šlo ještě přes ten pražský výběr k MMNC. Já jsem ještě narážel na jednu kapelu teda z Rakouska, Suntan Club, která je to moc příjemná, taková trošku zhulená rocková nebo postrocková kapela, to si myslím, že bude taky fajn.
0: Vy tam jinak máte taky letos docela dost elektronických livek. Zrovna teďko nám hraje DJ Alut, ty si říkal, že je z Brna, my jsme ho popravdě neznali a tohle je jeho skladba Hustler, která je určitě hodně fajn a hodí se do klastru. A kromě něj tam z Brna hraje taky Count, chceš nám k němu něco říct?
1: Jak DJ Alut, tak Count jsou vlastně brněnští producenti, kteří se tomu věnují už relativně dlouho a vlastně dělají velmi schopnou muziku, kterou když si pustíte, tak to... Nemáte pocit, že to je vlastně z Brna, jako zní to evropsky, řekněme, je to moderní a Count je takový, je to brněnský DJ, velmi, velmi schopný a produkuje takovou jako silnou bass music s příchutí dubstepu a jako věnuje se tomu dost a jde vidět, že ho to baví.
2: Tak právě posloucháme skladbu Firewall Block
0: od Count.
2: Pojďme si ji poslechnout.

0: Pokračujeme s rozhovorem o festivalu Rosnička, který se koná příští víkend už po 16. u Rybníka ve Svitavách. Máme tady Honzu Barneta, jednoho z pořadatelů. Honzo, vy máte na festivalu dvě stage. Jaká je jejich dramaturgie? Jak k tomu přistupujete?
1: Vždycky se snažíme nad tím přemýšlet tak, že na festivalu vznikají vlastně dvě dějové linie. Jedna je, řekněme, více klubová, aby člověk celou Rosničku mohl strávit

0: opravdu dobře to tam svítí, opravdu dobře to tam hraje, tím, že to je venkovní akce, tak vlastně ta zvuková stránka věci je jako naprosto perfektní. Je o to nejlépe postaráno a mnoho návštěvníků, včetně nás, si tam každý rok libuje na tom, jak to zní.
1: Máte letos zase nějakou stage, která hraje přes den?
0: Ano, vlastně obě. Musím říct, že jsme zapracovali na tom, aby i přes den ten festival žil. Jedna z věcí bylo změnit polohu Stanového města. Dříve to bylo na druhé straně Rybníka, dnes už letos druhým ročníkem už bude Stanové město přímo v areálu festivalu. Jeden z těch důvodů bylo, aby to lidé měli blíž do areálu a aby si užívali i těch denních koncertů. Takže vlastně obě stage mají nějaký hudební a nebo doprovodný program i během dne. A bavíme se teda primárně o sobotě. Jinak v pátek to začíná v 5 hodin odpoledne.
2: Jasně, rozumím. Tak neváhejte, vyražte na festival Rosnička. Myslím si, že to je pěkná akce, která stojí za to navštívit. Na festivalrosnička.cz najdete všechno potřebné info a výčet všech interpretů, ale já se ještě, Honzo, zastavím tady u jednoho jména, protože já tady vidím, že jsou tady interpreti z Německa, ze Slovenska, z Česka, z Rakouska, ale je tady jeden, který se trochu vymyká, a to je Tanaka ze Španělska. Kdo to je?
0: Tanaka ze Španělska je náš naprosto náhodný objev roku, kdy my jsme minulý rok byli za našimi přáteli ve městečku Badajoz, které se nachází na naprosté, řekněme, hranici mezi Portugalskem a Španělskem, čili jako úplný západ. A tam jsme navštívili diskoklub. Oni opravdu místům, kde hraje muzika, říkají diskoklub. Navštívili jsme tento prostor s nepříliš velkým očekáváním. A tam byl Tanaka DJ, který hrál zhruba 2,5 hodiny jakoby naprosto současnými vlivy neovlivněný vinylový set. To byl někdo, kdo co 2 minuty tahal desku z kufru a krom toho, že to působilo extrémně přirozeně, tak se mi na tom líbilo, že na něho on absolutně v tom setu neřešil to, co si myslím, že my tu všichni trošku řešíme, a to je, abychom hráli současnou hudbu, aktuální hudbu, aby to mělo nějaký zvuk a podobně. On vlastně tahal věci jako Chemical Brothers, Prodigy, nějaké staré technověci, o kterých já ani nevím, že existují. A bylo jako naprosto úchvatný, mělo to obrovskou energii, a my jsme prostě nezbývalo nic jiného, než po jeho setu za ním přijít a požádat ho o kontakt, abychom ho mohli dovést na festival Rosnička. Jenom dodám, neumí ani slovo anglicky a celý ten booking proces je vlastně svým způsobem velmi jako vtipný, protože on nám odepisuje ve španělštině, my jim píšeme v angličtině, obě strany používají translátor k tomu, aby vlastně ty odpovědi napsali a strašně se na něho těšíme, protože myslím si, že právě ta nezatíženost vlastně tlakem té scény, že potřebuješ hrát ty současné věci, je jako extrémně osvobozující.
2: Krásný příběh, takže přímo ze španělské Extremadury do Svitav na festival Rosnička přijede Tanaka, takže to si určitě nenechte ujít, ať už inklinujete k rapu nebo k tomu technu, tak tohle bude rozhodně zajímavá, řekněme, vsuvka.
1: Jinak, Honzo, ty na festivalu budeš taky hrát jako DJ a do vysílání si přines pár svých tracků, který by tě měly nějak reprezentovat. Teď na vzoru nahraju Piezo a Priori a skladba Onda a pak to bude ještě Rue a Greetings. Chceš nám říct něco k těmhle trackům, co tě k těm přivedlo a jaký zvuk vlastně teď reprezentuješ?
0: Poslední dobou jsem se hodně odpoutal od nějakých složitostí a experimentů a přijde mi, že je čas trošku začít hrát rovně a tanečně. A musím říct, že po dlouhé době mám na Rosničce jako teda velmi dobrý noční čas, kdy lidé budou chtít tančit a chci toho patřičně využít. A už nějakou řadu měsíců se na to připravuji a zhromažďuji taneční hudbu. A zrovna tento track, co hraje, tak jestli se nepletu, je to z kolumbijského labelu Tratratrax a celkově na tom labelu poslední dobou vzniká taková jako ostrá power techno věc nebo power techno zvuk, takový zdivočelý tribal, ale zároveň jako velmi moderně digitální, a to mě hodně baví.
1: Jak bychom to dneska shrnuli, ještě tu Rosničku, Honzo, chtěl by se nám to nějak zrekapitulovat a ještě něco

0: v posledním vstupu říct posluchačům?
1: Praktické info je, že dostat se na Rosničku je extrémně snadné. Jak z Prahy, tak Brna, tak dokonce i Olomouce vede přímý vlak, který vás doveze přímo na Svitavské nádraží, ze kterého už se relativně pohodlně dostanete k rybníku. To je ta praktická věc a filozoficky, myslím si, že to je taková jakási oáza prostředí, kde, nebo je to, ano, je to nějaká oáza, kde jde cítit, že lidi tu akci dělají rádi, nedělají to pro peníze, dělají to z lásky k hudbě, dělají to z lásky k tomu, že chtějí veřejnosti představit nekomerční, drtivě většině zcela neznámou hudbu a přiblížit ji jakémukoliv posluchači. A měl by na Rosničku jet každý, který netíhne k line-upům, které jsou posety známými jmény, ale chce jít někam, kde bude poslouchat hudbu, kterou pravděpodobně nikdy neslyšel a bude se mu líbit. Zní to jako klišé, ale o tohle se fakt snažíme.
2: Takže Honzo, moc děkujeme, že jsi přišel a představil festival, který pořádáš společně s Petrem Horákem alias DJ Joškem.
1: Pozor, jako s dalšími asi ano, 25 lidmi, ano, kteří nám
2: ale střídáte se tady vždycky jeden nebo druhý, vždycky ano, přijdete, ano, takže loni tady byl Petr, teď jsi tady ty. Jasně. Ještě jednou díky moc, je skvělý, že můžeme vaši akci podpořit a doposloucháme si ještě skladbu od Rue Greetings, která nejspíš zazní i v tvém setu na festivalu Rosnička.
3: Na samozřejmě zůstaňte na ladění na Rádiu 1, Cluster pokračuje až do 10 a my se s Ondřejem teďko přesuneme za mix.

Právě teď nám hraje cover skladby He Saw the Light od francouzských minimal synth Martin Dupont, ale tenhle cover nahráli američtí Xeno and Oaklander a tahle skladba se objevila na letošní výběrovce nevydaných věcí, coverů a remixů, která se jmenuje New Paradox. A předtím to byl chilský Ricardo Tobar a jeho skladba Union, která se teď objevila na kompilaci k 25 letům vydavatelství Cocoon Records, který provozuje Sven Wett. My si pamatujeme, že Ricardo Tobar kdysi říkal, že chystá na Cocoonu vydat album. Z toho nakonec sešlo a možná, že jedna z těch skladeb, která původně měla být na tom albu, je právě Union, kterou jsme před chvílí v Klastru slyšeli.

Tohle je Lukas Krún z Düsseldorfu, teda kecám, z Kolína nad Rýnem, těsně vedle jeho skladba Hals und Kopf. Tenhle pán byl nějakou dobu taky rezidentem düsseldorského klubu Salon des Amateurs a letos se, myslím, poprvé představí v Praze, a to hnedka, teda v Čechách. To hnedka dvakrát, 17. července na warm-upu k festivalu Zmar. Ten proběhne v Planetě Za, což je součást Ankaly, a taky na třetí stage Ankaly, která se jmenuje Pluto, a pak taky zahraje na samotném Zmar festivalu. No a o tom si určitě budeme hodně povídat příště tady v Klastru.

0: Pomalu, ale jistě s dnešním klasterem přistáváme za zvuku skladby Night Rider od Chloe Tivanen v remixu od našeho oblíbence Romana Fliegla. Předtím to byla ještě taková lehce elektroklešová vložka od Phil Kieran v remixu od Davea Clarka a Mr. Jonesa a předtím ještě Thomas N. a Eric Rap and Tuck Throwdown pro skladbu Hello Is This Thing On. No a ještě nám zbyde čas na jeden poslední závěrečný track a to bude britský producent Polly Pors. No a pak dáme už prostor pořadu Workout.
1: No tak Polly Pors je interpret, jehož tracky zavíráme už několikátý klaster, takže tento není vlastně žádnou výjimkou. Moc díky za poslech. Připomínám, že první hodinu jsme se tady s hostem Janem Barnettem věnovali festivalu Rosnička, který se koná již příští víkend ve Svitavách. A najděte si tracklist, je tam zapsaný všechno, co jsme dneska hráli a najděte si i festivalrosnička.cz, protože tato akce určitě stojí za pozornost pro nějakou inspiraci a nebo taky pro vaši návštěvu. No, a my se budeme těšit za 2 týdny, že?
0: Mějte se, čau.
1: Čau.

0: jedno.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

slunce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačí scrollovat. Skončili den, začali další.

noční chodce tenhle svět nás a škrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou anebo sám křičet no pasa.

0: naší, ale...
1: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
2: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
1: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
2: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
1: No tak ale na chvilku.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.